0: Ostipek, Čupazecka, Kerpce, Herbata s Prondem,
1: Nímám henči,
0: Přísmak Bacurský,
2: Všechno léčí,
0: Korolický, Flasecka mléka,
2: Ale
0: Kapelus, Najvodnějco ověcka, Bojštiny, Fartusek sukarka, Nespočonka po devetku.